0: Tak, toto bol priamy Basável.
1: U nás na Rusnákoch šahvarí ty Basável.
2: Tak.
1: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.

letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí.

kolony. Pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až

Pozdravljam všetkých slucháčov Rádia Lev FM. Pripomínam sobie, jak to iniciatíva ušla ne od mňa, lebo od Gambára vlastnilo. I ja im chcel, že tam zame poistí svoje imena i na zvyska. Ale to je povíte, jak by kurz činalo. No to je poniž vypadat povíste, že Jaroslav Cechanovský.